0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva kámoši spolu sedí v hospodě a zatímco jeden vydatně nasává, tak jeden srká jenom limču. No tak se ho ten druhej ptá: ty vole, proč jsi přestal pít? A on na to: ale nechci vidět manželku dvakrát.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Tak jo, po delší odmlce je tu akustická session číslo 4. Tentokrát jsem si nachystal song na naší zahrádce, to mám moc rád, z připravovaného alba. Za kytarou je kdo jiný než zase Medus. Speciálním hostem je Cagi a jeho beatbox. S Cagim jsme v Nafsenzi Music, takže spolupráce. Za kamerou je Art of Torres. Myslím, že nezbývá nic jiného, než to rozjet.

odnesem to. A i zrovna když hajdy ukájí, musíme se brodit. Jdeme taky kolem stájí, tohle je náš rajon, kde nemůže nikdo najít, než jsme našli tenhle flag. Trvalo to roky, spousta práce a pečteku, co by nevešlo do sloky. Museli jsme si dát loka, zvolávali proroky. Co se stalo, vole? No došli čorky, z lítosti musím konstruovat.

mám utra. Tu práci budu vždycky milovat, pečlivě pohrát si a s láskou pečovat. Jenom nechápu, proč nám to chtějí zakazovat. Měli by to pro lékařskou pomoci.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
4: Vrcholí přípravy na pražské jaro. Do Prahy přijede věhlasný německý dirigent, což by nebylo nic divného, že? Ale přivezl si sebou svoje noty. To by možná taky nebylo nic divného, kdyby ovšem takový ty allegra a ty různý znamínka nebyly. Byly v pořádku, byly v italštině, bohužel měli je v němčině. Běží zkouška orchestru, no, dirigent diriguje. Najednou si všimně, jak tam vzadu v sekci bicích ten trianglista tam začne, vezme ten triangl, začne tam tak různě kroutit, ohejbat, zastaví tu zkoušku. Říká, prosím vás, pane kolego, co to tam vyvádíte s tím nástrojem? Říká, co bych vyváděl? Mám tady napsáno ohne triangl.
0: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrýzera.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Někdo mi říkal, že sprostá slova snižují IQ. Takže teď, když někoho posílám do prdele, vlastně mu jen pomáhám s jeho vzděláním.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. 10. All right.

celery. Vos doctor. Vos doctor. Vos doctor. Celery.

0: jetzt.
1: Onkel, einen Moment.
2: Každý den je originál.
3: Dnes, 19. srpna, slaví svátek Ludvík. Jméno má germánský původ a znamená slavný bojovník. Všem Ludvíkům přeji krásný sváteční den.
2: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Crazy Radio.

0: odbyla 16:00.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
4: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
5: Crazy Radio. Crazy Radio.
6: Zpravodajský servis.
7: Zprávy Crazy Rádia. Kultura.
8: Chlapi z Týna nad Vltavou vědí, jak rozpálit davy, když jim neteče voda, svléknou se a sprchují se venku v boxerkách, což je náramně pobavilo. Tisíce lajků na sociálních sítích jasně dokazují, že na mokré a urostlé hasiče se prostě vždycky rádo podívá. Snad dorazí i na váš požár, dámy.
7: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, Průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka říká manželovi, miláčku, co bys řekl na to, kdybychom to dneska dělali tam, kde jsme se poprvé potkali, manžel na to, v hospodě na pánských hajzlech.
2: Minimum muziky, minimum informace.

0: Koza odchází do města a povídá: Kozliatočka, idem preč, mliečka vám donesem, nikomu neotvárajte. Kozliatočka povídá: nebojte sa, mamička, nikomu neotvoríme. Vlk to slyší, nabrousí si jazyk, si říká: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla. Kozliatočka povídá: nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik. Vlk naštvaný jde, nabrousí si jazyk, vo oktávu vejš ptěpá: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla. Nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik. Vlk už odřený jazyk, tak ho obrousí, přijde v pistoli, pa: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla. Kozliatočka pa: to nie je naša mamička má kľúče.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fakt. Let's get it going.

0: muziky. Minimum
1: infa.
2: Maximálně fan.
0: To je Crazy Radio.

0: odbyla pátá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
0: Minimum muziky. Minimum

0: vidíme. Čau.
1: Hanem.
0: Pozor.
2: Co je kapitán?
3: Den za dnem

celý svět. Mění se v zavřený krán, stažený rolety a místo lásky chlad. Co se zítřkem hlavolam a další otázky.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč ženy rády používají vibrátory? Protože konečně mají někoho, kdo poslouchá jejich rozkazy a nesnaží se je souložit.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Jungle.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky,
3: minimum informací,
2: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Jura s Janem tak sa chodili navštevovať a včiel ten Jura došel, byl z Kostic a do Lanžota k Janovi. Vždycky měli zvyky, že vždycky seděli pod zeleným čbánek nejakého dobrého vínečka, si vykládali a tož ten Jura k tému Janovi došel a tož tak sedí pod zeleným, slunečko svítí, pohárku přibývá, naraz rozletí se dverca od chlévka, vyběhne prasa. To by nebylo nic jako divné, jenomže, jak on měl vybetonované ty chodníčky po ten dvorku, tak to prase tak divně klapalo. Ten Jura hledí a vidí, že to prasátko nemá tady ty kotky a jenom také dřevěné protézky na všech těch nožkách. Ten na to hledě říká, Ježíš Maria, Jane, co se stalo, to ti spadlo do sekačky? Ale kde? Myslíš, že kvůli trochu drkotiny budu zabývat celé prasa?
1: Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

přijde ženská doktorovi, že je cítit z úst, a on říká, tak jsem lékař, tak by neměl být problém, ukažte, dějte A, a jak odevře tu mordu, tak se bohu švihne. Odplazí se vedle do ordinace, tam si píchne nějaký sedativum a něco takhle načmárá na kus papíru, napíchne to na koště a pošle to vedle. A ona to takhle čte, tam je pro začátek doporučení kloktat hovna.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 19. srpna, slaví svátek Ludvík. Jméno má germánský původ a znamená slavný bojovník. Všem Ludvíkům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
3: Crazy Rádio. Yeah.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla 7. hodina.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
5: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
6: Přijde chlap k doktorovi a stěžuje si: pane doktore, mám problém, pořád mi stojí péro. Doktor se diví: ale to je přece normální, to je přece to, co chlapi chtějí. Chlap na to: no jo, ale já jsem zedník a mám ho narvaný v Maltě.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.

0: se vzdal. Dneska naposledy rovně stál.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

0: No jak ty dva ruský inženýři plně raketoplán palivem a ten jeden říká, tyva to palivo, i to smrdí jak vodka. A tím druhý veme panáka na kapetám a ono to taky chutná, tak chlastají a půl těch nádrží vylemtají a ráno si volají a říká, vole jo, jak chytí tě jak blbě. A říká, jo, já už jsi ráno uprt, ne, jak to nedělej, já volám z Tokia.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: kytice, šrouby a mačete. Jaký je rozdíl mezi policajtem a teroristou? S teroristou se dá vyjednávat.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

kde uvrta vyklečí chlaba, pije chlomstátu vodu dlaňama, dojde k němu Pražák a říká, člověče, co to pijete, teď to je samá stoka, vy umřete. A ten se otočí, povídá, čo vravíte? On říká, nic, můžete pít dál. Crazy Radio.

0: Fantasy Radio. Odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: přijde ten nezaměstnaný ožrala do cirkusu a říká, pane šéf, mám pro vás bezvadný číslo. Svážete mi ruce taky za záda, vytáhnete mě až po tu šapitu za nohy. Dolu dáte panel betonovej. A střemhlav mě pustíte z ty vejšky a panel na hlavu. Říká, no to bych, kolik byste za to chtěl? Říká, 500, no to bych to musel vidět nejdřív teda. Tak ho svážu, vytáhnu žvác rána na tu palici a on říká, to je bezvadný, beru, já vám dám 1000 korun. Říká, ne, já to dělám dneska poprvé, ale že to tak bolí.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fakt.

0: Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
2: This is Mr. Cat and Sugar Ray Ray.

Express Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. To je Crazy Radio. To je Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 19. srpna, slaví svátek Ludvík. Jméno má germánský původ a znamená slavný bojovník. Všem Ludvíkům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Zlatá svajba. Kmocháček povídá kmotra. Před 50 rokama jsme si slúbili věrnost. A vzpomínáš, tenkrát za tu stodolu tady jsme si dali tu první pusenku. Joj, tam to bylo pěkné, týka, co říkáš, 50 roku nechajme být, pojďme za tu stodolu, dajme si tu pusu ještě jednu. A ty starý blázne, co blbneš, prosím tě, po 50. Ty, já tam jdu za tu stodolu, já tam počkám, ven si šátek, don ti za mnou. Chodí tam 5 minut, 10 minut, kača nikde doletí zpátky, to, co si míchá na šporétě, povídá, Hergotuš, já tam stojím jak to tele a ty si tady, co si mícháš na šporétě, prostě nedošla. Naši mě nechtěli pustit.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Skrýzy rádi.

0: Kizzy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 19. srpna, 10 hodin dopoledne. Češi jsou letos v létě evidentně pěkní popletové, pražský dopravní podnik hlásí nálezy všeho druhu od paddleboardu až po zubní otisk. Nejvíc pozornosti ale pochopitelně budí zapomenutý prsní implantát. Doufejme, že si ho majitelka brzy vyzvedne, aby Pepík nemusel vymýšlet, co s ním na rybách.
4: Ze společnosti.
5: Svišti se rozhodli, že i oni mají co ukázat světu a založili si účet na OnlyFans. Místo sexy fotek však fanouškům nabízejí spíše videa z jejich každodenního kutění a okusování kytiček, což je prý stejně chytlavé. Kdo by to byl řekl, že sledování hlodavců může být taková šichta.
4: Kultura.
5: Českým bulvárem koluje zpráva o údajném milenci herečky Ivany Chýlkové, což ale jejího manžela Jana Krause nechalo naprosto klidným. Komik se nad spekulacemi jen zasmál a prohlásil, že bulvár a jeho investigativa. Blábol. Holt, stará láska nerezaví, nebo je jen dostatečně obrněná proti novinářským kachnám.
4: Sport.
5: Český gólman Lukáš Horníček si sice vydupal přestup za 30 míčů do anglického Newcastlu, ale tamní fanoušci už brečí do piva, že borec není připravený a tým je zralý na sestup. Držíme mu palce, ať ty miliony zbytečně nekopou do prdele a ukáže, že umí chytat jako pán.
4: Doprava.
5: Takže, slyšíte, co se nám děje na silnicích. Ráno to začalo pěkným fiaskem u Medlova na Brněnsku, kde si srna zřejmě spletla silnici s dálnicí a střetla se s osobním autem, takže průjezd je teď s velkou opatrností. Kdo ví, co tam ta lesní šelmička dělala takhle po ránu, asi spěchala na ranní kafíčko do Brna. Ale nebojte, žádná vážnější zranění se naštěstí nehlásí, jen trocha plechu a překvapení v očích řidiče. No a když už jsme u té ranní idylky, tak v Teplicích se nám potkala dvě auta, Duchcovská ulice je teď trošku ucpaná, ale aspoň si řidiči mají o čem povídat.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká oblačno až polojasno, sem tam nějaká ta přehánka, tak si hlavně nezapomeňte pláštěnku, ať to nezere outfit, až vyrazíte ven. Teploty se vyšplhají na příjemných 23 až 27 stupňů Celsia, na jižní Moravě to ale může rozpálit až na rovných 30, takže je ideální čas sundat všechno, co jde, ale samozřejmě jen v rámci slušnosti a soukromí.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Vnouček v Rusku povídá: Děduška, jestli pak si znal Iliu Muromce? Pánu Iliu Muromce, jak bych neznal, sluneško jasně zřivé píchu Rusy sokola udatného. Sám jsem se s ním setkal, když já ještě mužík nevzdělaný, v lápních záplatovaný, jsem obdělával ladem ležící panenskou půdu, najednou stín zakryl slunce a já se koukám a na koni sedí sám Ilia Muromec, sluneško jasně zřivé pícha Rusy sokol udatný a vintovka na mě smatrila. A Ilia Muromec pícha Rusy sokol udatný pravil: Mužíku, vykaď se a sněz to. No co jsem měl dělat? Musel jsem to sníst, vykadit se a sníst. Vintovka na mě smatrila. A slunečko jasně živé pícha Rusy sokol udatný Ilia Muromec se tak smál, že spadl z koně a já vzal vintovku a půjdám a Iliu Muromče. Vykaď se a sněz to. Co měl dělat? Vintovka na něj smatrila. A ty se ptáš, vnoučku, jestli jsem neznal Iliu Muromce, píchu Rusy sokola udatného. Slunečko jasně živé, jak pak bych neznal, když jsme spolu poobědvali.

0: are you doing?
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: 90, zaplatí za poslední svoje peníze zájezd do Ameriky a přijde do restaurace, objedná si polívku a teď po ní vrchní takhle přinese a od protějšího stolu vstane černoch a rozepne si kalhoty, takhle si mu vymáchá v té polívce a zase si jde sednout a šumí, tak zavolá vrchního a říká, ty znáješ pačemu garíla? Smačila svoje jajce v mojom supi? On říká, ale to já jsem tady týden, já nevím, ale já vám zavolám šatnáře, jo, ten je tady díl. Přijde šatnář a on mu říká, ty znáš, pačemu garíla smačila své jajce v mojom supi? Říká, hlejte, já jsem tady rok, jo, ale kdo je tady ještě díl teda, tak to je provozní, já vám ho teda zavolám, tak přijde provozní a on zase, ty znáš, pačemu garíla smačila své jajce v mojom supi? On říká, ne, já to koupil nedávno ten hotel, ale za původního majitele byl tady ještě kapelník, jo, tak přijde kapelník v litrový sako, kytaru na krku a on na něj, ty znáš, pačemu garíla smačila své jajce v mojom supi? A on, pačemu garíla smačila.
1: Maximálně fan.
2: To je Crazy Radio.

0: Kizzy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 19. srpna, 11 hodin dopoledne. Po vlně tropických veder, která nás posledních pár dní pěkně potrápila, se někteří naši spoluobčané rozhodli, že je to ideální čas na pořádnou očistu. Městská policie v Praze tak má plné ruce práce s individuály, kteří si z veřejných kašen udělali soukromé nudistické pláže, a to i s lechtivou seznamkou. Prý je to nový trend, jak ušetřit za koupaliště a najít letní lásku zároveň.
6: Ze společnosti.
7: Tak to vypadá, že i svišti pochopili, kde se dneska vydělávají prachy. Novinky hlásí, že si tahle chlupatá čelátka založila účet na OnlyFans, takže už se nemusíme bát jen divoké zvěře, ale i té, co žebrají lajky a předplatné. No co, aspoň už víme, kam putují ty peníze za oříšky.
6: Kultura.
7: Čeští filmaři řeší dilema, zda je lepší natočit další doják o lásce na venkově, nebo se pustit do něčeho odvážnějšího, co by pobouřilo babičky u televize, ale přilákalo mladé prdele do kina. Na festivalech se sice hraje na umění, ale realita je taková, že lidi chtějí vidět buď komedii, nebo nahotu. Zdá se, že umělecké kruhy se pomalu, ale jistě probouzejí z letargie a zjišťují, že i kultura potřebuje občas pořádný kopanec.
6: Sport.
7: Tak se zdá, že národní fotbalový tým se na mistrovství světa 2026 předvedl v plné kráse, tedy spíše v plné nahotě, jak trefně poznamenala média. Pryč jsou doby, kdy se fotbalisté schovávali za nějakou taktiku, teď se prostě odkopali a ukázali, co v nich je nebo spíše co v nich není. No, alespoň si diváci mohli pořádně prohlédnout, co za talent nám to tam běhá po hřišti.
6: Doprava.
7: A je to tu zase, milí řidiči, zácpy na dálnici D1 jsou prý dneska zase delší než výplatní páska průměrného smrtelníka, tak se raději někam schovejte a vypijte si kafe. Kvůli poruše kamionu u Humpolce to vypadá, že i milostný život některých z vás bude mít rychlejší spád než doprava tímto úsekem. Hlavně ať vám nikdo nehodí do cesty banánovou slupku, to by bylo teprve peklo.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás v Česku čekají příjemné teploty, rtuť teploměru vyšplhá až k hranici 26, místy možná i k 30 stupňům Celsia, což je ideální na to, abyste odhodili svršky a vyrazili k vodě, nebo se alespoň lehce zapotili třeba při vášnivých hrách. Přes den se občas objeví přehánky, ale to se přece dá využít jako výborná záminka k intimnímu úkrytu ve dvou, že ano, zatímco v noci se ochladí na 15 až 16 stupňů, ideální pro choulostivé duše nebo pro ty, co si chtějí užít chladivý dotek svého partnera. Takže si to užijte, ať už s deštníkem, nebo bez, hlavně ať je veselo.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: to takhle. Pepíček sedí ve škole a paní učitelka zkouší, jaký jsou domácí užiteční zvířátka. Pepíček se přihlásí a povídá, jsem husa. Učitelka říká, správně, Pepíčku. Správně, a jaký pak máme užitek z husy? Prosím, sádlo. Výborně, Pepičku, ten době to dneska výjimečně jde. A jaký pak ještě užitek máme z husičky? Sádlo. No tak, Pepičku, no tak přece, tak já nevím, abys to nějak navedla. V čem pak spíš doma?
1: V krabici.
0: Šmarja, tak v čem pak spí tvůj bratříček?
1: Taky v krabici, ale větší.
0: A rodiče spějí, prosím tě, kde?
1: No, rodiče spějí na posteli.
0: No výborně, výborně. A čím se přikrývají?
1: No, peřinou se přikrývají.
0: No, výborně. A v té peřině je co?
1: No, peřin.
0: Výborně, Pepičku. No tak jaký užitek nám dává ještě husička?
1: Sáno.
2: Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Lazy Radio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 19. srpna, poledne. Srpnová vedra zjevně dohnala i pražské strážníky, kteří museli nedávno řešit poměrně unikátní případ párek exhibicionistů, jež se rozhodli větrat své nádobíčko na dětském hřišti přímo před očima zděšených rodičů. Asi jim bylo horko, ale místo sprchy zvolili rovnou veřejnou produkci. No, alespoň se nenudíme, co?
4: Ze společnosti.
5: Tak to vypadá, že v českých domácnostech se rozjíždí éra osamělých vlků, skoro pětina dospělých totiž vesele, nebo méně vesele, žije bez partnera. Zajímavé je, že holky si svůj single status užívají a jsou s ním spokojenější, zatímco mladí chlapi by rádi nějakou tu lásku našli, ale jak si jim to na netu moc nejde. Holt, i na Tinderu občas místo prince narazíš jen na žabáka.
4: Kultura.
5: Ty vole, kdo by to řekl, že ten talíř s květinovým vzorem, co visel v každé kuchyni za komunistů, může být dneska regulérní poklad. Mnozí ho vyhodili do popelnice, ale ti chytřejší teď můžou za jeden kousek dostat i přes 3000 korun. Takže bacha, co máte ještě schované po babičce, třeba sedíte na malém jmění.
4: Sport.
5: Česká bohyně sněhu a moře, Ester Ledecká, se nám představila jako skutečná mořská víla. Teď už jen aby ulovila prince, ať má pořádnou pohádku. Závodit umí, tak snad i chytat ženichy bude stejně úspěšná.
4: Doprava.
5: Tak zase klasika, D1 si dneska ráno vzpomněla, že není jen tak ledajaká dálnice, a hned u Brna si střihla hromadnou nehodu 3 kamionů a 4 osobáků, prý s 5 zraněnými a vrtulníkem. Pokud jedete kolem Prahy, dávejte bacha na jižní spojce a D0, kde se kamiony a osobáky taky trošku líbaly, a hlavně si zkontrolujte kalendář, aby vás nepřekvapila další z dlouhodobých uzavírek, co tam jsou pomalu od potopy světa. Takže pohoda, klídek, jen nervy a víc benzínu na cesty.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Zítra se v České republice dočkáme teplot kolem 17 až 26 stupňů, takže si ještě nezoufejte, na kratoučké sukínky a košile je pořád dost teplo, i když místy nám to trochu opláchne lehký déšť. O víkendu se pak teploty vyšplhají na příjemných 20 až 25 stupňů, ideální čas na hříšné radovánky, třeba i pod širým nebem, jen pozor na občasné spršky, ať vám to nepokazí náladu, nebo nedej bože, účes.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
7: Víte, proč si blondýnka strčila do zadku prezervativ? Protože slyšela, že to chytá na každou díru.
2: Minimum muziky, minimum

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap do hospody a objedná si dvě piva. Vrchní mu je donese a je mu divný, proč si samotný chlap objednal dvě piva. A chlap mu říká, já mám nemocnýho bratra, a tak piju i za něj. Druhý den chlap přijde znova a objedná si jen jedno.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 19. srpna, slaví svátek Ludvík. Jméno má germánský původ a znamená slavný bojovník. Všem Ludvíkům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: to zbalený, figely tu balený na doma ke zulení, jo. Díky.
1: Radio. Odbyla 13. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio. Další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Radia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 19. srpna, 13. hodina odpoledne. Léto sice ještě neskončilo, ale už teď se zdá, že si z hudebních festivalů přivezeme víc než jen propocené tričko a kocovinu, podle aktuálních statistik totiž strmě přibývá nákaz pohlavními chorobami, a to nejen mezi geji, ale prý i v té, normální, populaci. Takže bacha na to, kde si člověk v euforii z hudby a sluníčka užívá, aby se místo krásných vzpomínek neprobudil s nějakým fakt nepříjemným suvenýrem.
5: Ze společnosti.
6: Řitka, Pičín nebo Močovice, to nejsou peprné nadávky, ale regulérní české obce, které svými názvy budí úsměvy na tvářích a lákají tak turisty k pořízení vtipné fotky u cedule. Jen si to představte, holka z Pičína si to s úsměvem fotí na Instagram.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě kuřata v kurinku. Jedno říká, ty vole, ten kohout je ale úchylnej. Každej den nás tu celou dobu šuká. Druhý odpoví, péšešešte. Nebuď tak sprostá. Říká se, že nás miluje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap k doktorovi a stěžuje si: pane doktore, mám problém, pořád mi stojí péro. Doktor se diví: ale to je přece normální, to je přece to, co chlapi chtějí. Chlap na to: no jo, ale já jsem zedník a mám ho narvaný v Maltě.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa.

0: Lazy Radio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: Kizzy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
4: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč blondýnka před odesláním elektronické pošty olizuje obrazovku? Ne, dostala chuť na zavináče.

Body.

Sort of thing like. On a run. Sort of thing like.

0: Crazy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku. Každý den je originál.
4: Dnes, 19. srpna, slaví svátek Ludvík. Jméno má germánský původ a znamená slavný bojovník. Všem Ludvíkům přeji krásný sváteční den.
3: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude. She's crazy like a fool.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Mám kamarádku, co je těhotná a neví, od koho to má. Tak jsem jí poradil, ať si udělá fotku a pošle ji na Facebook. Všichni kluci, co jí to udělali, tam kliknou na, to se mi líbí.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
4: Yeah. What up, man?

0: Crazy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: vždycky nás
1: tři. Minimum info, maximálně fun, Crazy Radio. Our band's in this video too, though.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč ženy rády používají vibrátory? Protože konečně mají někoho, kdo poslouchá jejich rozkazy a nesnaží se je souložit.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

Miky! Maximálně fun! Fun!

0: Potkají se dvě tetky a říká, ty poslouchaj, Anešo, vidím, že jsi jakási ušvicovaná, ty co tvá lezeš, ale kačo ani nespomínaj. Vynášala jsem z hníváčí ze sklepa z hníona 3 metráky jablek. Ježišmarja, povídá. Taká škoda, ale hovno, jaká škoda, stejnak by to děcka zežhrali.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Lazy Radio. Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 19. srpna, 18. hodina podvečerní. Pražské koupaliště Džbán dnes zažilo menší orgie, když se parta nudistů rozhodla ignorovat ceduly, plavky povinné, a předvedla místním důchodkyním, co je to ta volnost bez hadrů. Strážníci to sice moc nechápali, ale pokuty se přilepily veseleji než opálené zadky na horkou lavičku.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Easy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku. Každý den je originál.
4: Dnes, 19. srpna, slaví svátek Ludvík. Jméno má germánský původ a znamená slavný bojovník. Všem Ludvíkům přeji krásný sváteční den.
3: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč se říká kurva práce? Protože je to buď kurva práce, nebo se kurva nepracuje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

0: chlapci, je to tam.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádi.

0: něco, co by se líp pochopilo.
1: Když si pořád jen to svoje brácho víš, klidně si počkám, než to celý pochopíš. Jedu si pořád jen to svoje brácho víš, ty pomlouváš a přitom o tom, co mám s

0: Kizzy Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
4: Byl jsem na křtu knihy emeritního policejního rady Milana Dočekala.
5: Ano, taky jsme ho tady měli.
4: Na Národní třídě. Tam jsem dostal vizitku od Jana Kuželky.
5: Ten je ještě teda kuželoznější než já.
4: Tam jsem si dal do kapsy, přijdu do metra, stojím v metru, řádně označím si tupenku, jízdenku a najednou ke mně, já jsem inspektor, ukázal mi občanský průkaz, ukažte mi jízdenku, já vám já nelžu, já nekradu. Já zpívám opravdě, tak se snažím podle toho jednat a žít. Já samozřejmě vždycky mám lístek, já jsem nikdy na černo nejel. Jedna paní tam seděla, já pana Fouska znám, to je slušný člověk, já ho viděla v televizi, to je hodný člověk, tak jsem poděkoval dámě, nedám tupenku. Jízdenku dámu jí a on čte, tady má být pražské dopravní podniky, já teď čtu Jan Kuželka. Já jsem cvaknul Kuželkovou vizitku, zaplatil jsem 200 korun pokuty a ta paní se mě podívala v těch černých děrkovaných rukavičkách a povídá, fuj, to jsem se spletla. Pak jsem se dozvěděl, že ten člověk, který byl inspektorem, byl podvodník.
3: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka říká manželovi, miláčku, co bys řekl na to, kdybychom to dneska dělali tam, kde jsme se poprvé potkali, manžel na to, v hospodě na pánských hajzlech.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy.

0: Tady.
1: Jo, jo.
2: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Making up more than we're making love.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Kultura.
6: Tak to je gól. V Česku mají svišti nově účet na OnlyFans a prý si vedou celkem slušně. Zvířecí pózy na objednávku, to je teprve ta správná moderna v kultuře, co říkáte. Doufám, že nebudou chtít honoráře v oříšcích, to by byla teprve pálka.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Přijde ten nezaměstnaný ožrala do cirkusu a říká, pane šéf, mám pro vás bezvadný číslo. Svážete mi ruce taky za záda, vytáhnete mě až pod tu šapitu za nohy. Dolu dáte panel betonovej. A střemhlav mě pustíte z ty vejšky a toho panel na hlavu. Říká, no to bych, kolik byste to chtěl? Říká, 500, no to bych to musel vidět nejdřív teda. Tak ho svážu, vytáhnu žvác rána na tu palici a on říká, to je bezvadný, beru, já vám dám 1000 korun. On říká, ne, já to dělám dneska poprvé, já nevím, že to tak bolí. Minimum muziky. Minimum

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Fajn rádio.
1: Everybody's free to be a VIP.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 19. srpna, slaví svátek Ludvík. Jméno má germánský původ a znamená slavný bojovník. Všem Ludvíkům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
3: Pán v hospodě volá na vrchního. Pane vrchní, prosím vás, mohl byste mi přinést vývrtku? A vrchní mu povídá, ale pane, šampaňské se otvírá jinak. Navíc vidím, že láhev už máte otevřenou. A chlápek na to, no jo, to máte sice pravdu, ale nevšiml jste si, že ta zátka vlítla manželce do oka.
4: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Maximálně.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
4: Bienvenue chez Joe.

0: přijde chlápek do hospody, protože to je štámgas, tak vrchní hned ví, co má dělat, nasází před ní 20 piv a chlápek se ujme svého úkolu, vypije 18, přičemž první a poslední nechá. Jo. No a kolega, co sedí vedle něj, tak jako se na to kouká, říká, no jo, jako proč jste nevypil i to první, i to 20. On říká, no protože to první mi nechutná a po tom 20. jsem ožralej.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
2: What's that? Hit you all sweet and innocent. Yeah. Wow.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 19. srpna, slaví svátek Ludvík. Jméno má germánský původ a znamená slavný bojovník. Všem Ludvíkům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

Říká do francouzský prodejny v Jindřišské ulici, říká: dobrý den, já bych chtěla kilo hrušek. No pá, prosím, tady máte 242 korun. No pá, cože? 242 korun za kilo hrušek? No paní, nezlobte se, ale to si ty vaše hrušky za 242 korun slyšte do prdele. No pá, to nemůžu, tam už mám blumy za 316.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio. Odbyla 23. hodina.
2: Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
0: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio. Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás čeká taková typická letní střapatice, kdy teploty vyšplhají od 14 až po krásných 30 stupňů, takže někteří budou muset pořádně větrat, ať už okna, nebo třeba i ložnice. Občasné přehánky a lokální bouřky nám sice trochu umyjí silnice, ale hlavně ty nahoře na severu, kde to bude trochu drsnější, zatímco na jihu se budete moct opalovat jako prasátka.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: No, děti ve škole taky učili se a měli namalovat, co je to hlad. Přijde paní Štělka, kontroluje výkresy, dojde k Mařence, Mařenka na výkresy pár teček. Říká, Mařinko, a co to je? Říká, no, paní Štělko, to jsou poslední odrobinky chleba v baráku. Přijde k Jeníčkovi, Jeníček kurku chleba namaloval. Říká, Jeníčku, a to co je? No, paní Štělko, to je poslední kurka chleba v baráku. No a přijde k Pepíškovi, tradiční prasák, přes A4 výkres velkou prdela, přes to pavučinu. Já Pepičku, ty prase, jak to má znázorňovat hlad. On říká, paní Štělko, to máte jednoduchý, kdo nic nežere, ten nic nesere.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.
3: Baby, baby. Come on, mate. One, two, three.

0: Tancoval voják se Slovenkou a povídá jí slečno, vy jste perla. Ona páně perla, to čižma vrzla.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Odbyla půlnoc.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.

0: za nadkarecké ptukání. Seber se a pojď se s náma opít.
1: Minimum muziky. Bla, bla, bla. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Radiem.

0: se vzdal, dneska naposledy rovně stál.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, maximálně fun.

0: odbyla první hodina.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
5: Potkají se dva kamarádi a ten mu říká: Joško, co děláš? On říká: Založil jsem kvarteto. Kvarteto, a kolik vás je? On říká: No tře. Tře? A kdo? No já a můj brach. A ty máš brachu, ne? Proč?
0: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun.

0: Došli sovětští vojáci za tým Bačů a plní teda tací nadržaní, povídají: Bačo, máš dceru? Nemám, nemám. A máš ženu? Také nemám, nemám, sám som tady sám. A včí oni vidia ty ovci, tamto sa vrhli na ty ovce, Bača sa díva, bra. Tak som starý, toľko sem zažil, toľko sem videl, ale jak sa robia kozáci, to sem ešte nevidel.
1: Minimum Infa. Maximum.

0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: AI zprávy se nám kvůli chybě v Gemini pro tuto hodinu nepodařilo vygenerovat. Snad za hodinku.
5: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
6: Crazy Radio.